0: som, ne?
1: Aj Franky ma o medu, ne?
2: Hej, kamo, rodu ťa tady ke zinu, tak ho hovedá tam skendu, ne?
0: A sepa, Franky, po terapii na leho som,